trošku směla, máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Vieš dobre, že nie

0: Třetíčníků jsou studenti, kteří v Olomouci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
1: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členů, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
0: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
1: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nějaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
0: No, jak se dá. Samozřejmě, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
1: My se setkáváme v Rožňové na 26. ročníku Janošikov Dukát. A jaké je to pro vás podujatie? Je to pro vás důležité, že takéto podujatie vůbec v Čechách existuje?
0: Pro nás tento festival je vlastně vrchol sezóny v tom smyslu, že se tady potkáváme s ostatními soubory, které v Česku zpracovávají slovenský folklor a navzájem se známe. Takže je to pro nás setkání s tanečníkama folkloristama, kteří vlastně mají rádi slovenský folklor stejně jako my, takže to je vlastně setkání s přáteli.
1: Vo vašem repertoári je aj slovenský folklor. Představujete se ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
0: Jezdíme, pokud je příležitost, i na Slovensko, kde samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme Slovákům předvést, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme se o to nejlepší stvárnění.
1: Diváci vás vždy odmenují potleskom. Jaké regiony vy tancujete nejradšeji zo slovenských regionů?
0: Ono je to s věkem. Když jsem byl mladý tanečník, samozřejmě měl jsem nejradši ty nejdynamičtější věci, nějaký třeba východoslovenský čardáši, který byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
1: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
0: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
1: Tvoji kolegové z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
0: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.
1: Súbor Dunajec slovenskými ľudovými piesňami často doprevádza cymbalová hudba Záletníci.
2: My sme cymbalová muzika Záletníci z Veľké Bystrice u Olomouce. Ondra Nakládal.
3: Ja som Honza Londa.
4: Kristian Heřman.
2: My sme cymbalová muzika ze srdce Hané, což je moravský region, ale spracovávame jak moravské regiony, tak práve i slovenské a k tomu se váže spolupráce práve s folklórnym souborem Dunajec Olomouce, ktorý spracováva výhradne slovenské regiony.
1: Čím teba oslovil ten slovenský folklor?
3: Mne hlavne temperamentem, takou živostí a ja hrajem na violu, doprovod vlastne s basou a hlavne tá harmonie, ktorá tam je, tak je často bohatší než na Moravie, takže i to mě velice oslovilo a hledám si v tom ty zajímavosti.
1: Máte možnost navštívit to Slovensko, veď jsme přece jen blízko z jedné z druhé strany hranice?
4: Když můžeme, vyrazíme opravdu na slovenské festivaly. Já třeba osobně jsem byl loni na Rozhýbkostech, na slovenském festivalu tanečním, hudebním, zpěváckém, takže nabrat tam tu inspiraci, ať už je to z jakéhokoliv regionu, protože každý ten region je rozmanitý svým způsobem.
1: Vás inspiroval ten slovenský folklor, ale přece jen otázka, má ten slovenský a český folklor něco společné?
2: Samozřejmě. Je to nějaký posun přes Bělokarpatskou vrchovinu, přes to, jak samozřejmě lidi putovali, takže to, jak se ta muzika vyvíjí, jak došla až na Moravu, tak spoustu podobných nějakých nuancí nebo harmonií, které nás baví, které se často i dají zakomponovat do té moravské písničky, tak i to rádi využijeme.
1: Na 26. ročníku Janošikovho Dukáta sa lyžicovým tancom predstavili tanečníci z rumunského Čerpotoku. Dlhoročnými členmi čerpotockého súboru Cerovina sú manželia Jarko a Janka Zetochovci.
5: Folklórny súbor Cerovina vznikol v roku 2004. Teraz máme dva súbory, je zložený z dospelých,

trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie